0: Kdo je ta kdo, ker sprašujem se ves čas. Kdo je ta kdo, to si ti, to sem jaz. To je vsak od nas, to ima vsak zase. Pozabna kultura, za religijo, rase. Usmerjenost, spol, mišljenje, starost. Napake pri imek, pod kožo je kost. Vsi smo enaki, to vedel bi lah. Po smrti se vsi spremenimo v prah. Kdo mi bo rekel? Kdo mi bo rekel?
1: Kdo?
0: Kdo mi bo rekel? Kaj od človeka?
1: Yeah.
0: Kdo mi bo rekel?
1: Kdo bo povedal, kaj imamo tega?
0: Kdo mi bo rekel?
1: Yeah.
0: Kdo mi bo rekel?

0: Posloucháte Rádio Student na vlnách 89,3 a 104,3 MHz UKV v stereotechnice. Přejeme vám jasný signál a čistý snímek.
1: Nebude.